bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za

vzpomněť a o čem se mi dnes v noci zdálo. Když se prvně potkali, rábky očí zaťaly a mráz je po

Dobrú noc, dobrú noc, všetky blechy na pomoc. Vrece švábov do rukávov, vrece vší za uši, vrece ploštic do nohavíc.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Tisíce světel tu svítí, odevšad zazná.

selo moje milé. Jaké žalo stalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili lúka. Nestlídnu už nikde to robitné ruka.